Ako pred tým posledný zoši zakotvil v koši holý život, zbytočne prosím.